start, please, friends? You ready?

Music Radio. The best music in town.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajdašrot, my jsme na šrot. Cajdašrot po celý rok.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan.
6: Dátali se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova.
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
9: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
10: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
11: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
10: Nalaď si Fonotač.
11: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
10: Fonotač.
11: No tak to roztoč.
10: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
12: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
13: Le vol transglobal à destination de Los Angeles. Tous les passagers sont priés de se rendre à la sortie numéro 7 pour un embarquement immédiat.
14: The flight Transglobal nach Los Angeles is jetzt einsteigen bereit.

0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajda Šrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad

there's no way to turn.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Srdečně pozdraví skrze vlny Color Music Radio. Já vám přeji Lukáš Kolíbal na úvod dnes s Andresem Pák a Smokey Robinson. Teď už Betty Wright a srdečně zvuk poslechu následující hodiny, která se zove

Tenhle nádherný song od Betty Wright byl odou na paní, která uklízí, uklízečka. Takže přejeme, ať už děláte jakoukoliv práci, ať vám to jde dneska dobře od ruky, případně pokud posloucháte o víkendu, tak ať máte příjemný odpočinek a ať hlavně děláte to, co vás baví. Ať prosperujete ve všech ohledech. Teď pro všechny Soul Sisters posílám jednoho Bilala. Teď dneska budeme soutěžit s nakladatelstvím Dharmagaya. Každopádně přeju volume doprava, ať vám to hezky fouká, hraje. Tohle to je Bilal.

Tak, pro Segry, to byl Bilal a pro Brachy a song TNG Stone, posloucháte Poledni mene na Color Music Radio. A tohle už jsou Arrested Development a pozvánka na 17. září do Lucerna Music Baru. Jejich koncerty, totální sprcha pozitivní energie, myslím, že by udělali dobře všem. A kdo mají rádi tuto muziku a i těm, kdo je nemají, tak by mohli třeba si udělat dobře. 17. září, jeden z důvodů, proč se těšit na podzim. Be strong, serve God only. Know that if you do, beautiful heaven awaits. Estepone, my rope for the first time. Tohle to je z jejich hodně ranýho, možná že i prvního alba, 3 years, 5 months and 2 days in the life of Arrested Development.

0: Do you know the importance of a sky pager?
1: Tak, to byl můj oblíbený Tribe Called Quest a teď už Incognito. Poděkování taky Rolito Ice Cream a Robio. Zmrzli nám ze Šumavy. Nejenom už jako nanuky, ale i jako kornoutový, čokoládový, rašidový, jahodový. Jedna lepší než druhá. ra2tvito.cz A o Incognito vám dám hned dva krátké kousky z desky Tomorrow's New Dream. Tenhle song se jmenuje Shine, s připomínkou, ať záříme, svítíme, co nejvíc to jde. Pozitivní energii. Hostuje James Berkeley,

Tak, to byly dvakrát Incognito a teď už Just Stone featuring Nasir Jones. Posloucháte Poliďmeny a za chvilku už slíbená soutěž s nakladatelstvím Termagaya.

Po Joss Stone jsme si dali Brazilce jménem Jairzinho Oliveira a song jménem Papo de Psicologu. A tohle už je projekt Asian Syndicate, a u kterého vám povím o té soutěži. Dnes budeme s nakladatelstvím Dermagaia soutěžit o knihu Masnavý básně vnitřního smyslu, který aktuálně vychází v dotisku, a jejich autorem je slavný Rumi.

Tak, nakonec jsem nechal hrát celou tu skladbu od začátku do konce a ta soutěžní otázka teda zní, autor Masnavý básní vnitřního smyslu je Rumi, ale jak se Rumi jmenoval celým jménem? Soutěžíme o knihu, která právě vychází v dotisku nakladatelství Dharmagaya, která je sbírkou Rumiho veršů a textů, který můžou působit jenom jako básničky, ale ve skutečnosti každá věta, to velká hloubka, která naprosto nadčasově rezonuje i dnes a právě proto se to jmenuje Básně vnitřního smyslu, je to jeho zcela zásadní dílo, výbor z Masnavie Manavy Gazelu a 4 verší. Knihu přeložil předmluvu a doslov a vysvětlivky napsal Jiří Bečka, verše přebásnil Josef Hiršal a nové vydání vychází u nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás ji vyhraje, nestačí napsat, jak se jmenuje Rumiho celé jméno. Now, coming from a different hemisphere.

Tak, to byly Trans Global Underground a my už jsme v závěru dnešního poledního menu. V tenhle ten moment ještě není jasný, kdo že vyhraje finále fotbalový, nicméně, co už je jasný, že ve finále je Argentina se Španělskem. A co dopadne jakoliv, je to jenom hra. A důležitý je fair play a jakým způsobem k tomu vítězství docházíme. Tak přeju všem zúčastněným hodně zdaru. A na závěr posílám trochu lásky od United Flavor. Zdravím si sista Carmen a vás všechny, kdo posloucháte Color Music Radio. Poděkování Rojto Ice Cream, MacParts.cz a nakladatelství Darmagaya, to byl Lukáš Kolíbal a polední meny. Mějte se skvěle.

0: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Na vlnách Color Music Rádia právě teď startuje nový díl pořadu Album týdne. Jednoduše pojmenováno a myslím, že to říká všechno, o čem bude následující hodina. Dlouhohrající nahrávka s úvodem a potom už bez povídání, za to s plným fokusem na tu muziku samotnou. Někdy vybírám úplný novinky, někdy vybírám klasiky žánru. Dnes jsem se nechal inspirovat těmi tropickými teplotami a vybírám album jménem Tropical. Jehož autorem je Jorge Benjor, legenda brazilské muziky s synonymum žánru MPB, neboli muzika popular brasileira, bossa nova, samba, tropicalia, samba, rock a další hudební propojování. Jorge Benjor se narodil v Rio de Janeiro v roce 1939, to znamená aktuálně mu 87 let. Za sebou má neuvěřitelnou hudební kariéru už od roku 1963, kdy vydal svoji první desku. A my si ale zahrajeme album z roku 1977, respektive natočil to 76. To znamená, že je dobrý výročí této desky a ochutnávka toho, jaká muzika se hrála v druhé polovině 70. let v Brazílii, která samozřejmě nasávala vlivy toho, co se třeba dělo v Severní Americe, ale pojali to tak po svým. A myslím, že by vás tato deska mohla zaujmout. A ještě bych rád dodal, že muziku Jorge Benjora si vypůjčili mnohí další, namátkou Sergio Mendes, Caetano Veloso, nebo třeba i Shakira, případně Miriam Makeba, Marisa Monte a mnozí další. Co je zajímavé taky je, že spolupracoval s mnoha lidmi napříč žánry, ať už v rámci jestli jazzu, jazz funku nebo diska, spolupracoval i s hiphopery a lidmi jako je třeba Bilal nebo Talib Kweli. Ale my si dáme jeho klasickou desku z roku 1977, takový soundtrack k tomu aktuálnímu počasí, Tropical, Jorge Benjor na Color Music Radio, album týdne.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: Pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: a přitom v pohodě.
1: Raví to.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Raví to.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece raví to.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Raví to zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny.
4: Color Music Radio.

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stolu. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 eur.
1: Yeah. Tak dámy a pánové, hezké dobré ráno. Máme čtvrtek, 2. července. A samozřejmě, protože se bude reprízovat čtvrtek v neděli, tak všem přeji hezké nedělní odpoledne. Dneska si dáme takovej britský pop. Jako první to dnes odstartují OMD a jejich písnička If You Leave. Tak se mějte krásně. Posloucháte Color Music Radio. A všechny vás zdraví Roman.

orchestral Manoeuvres in the Dark, If You Leave. V 7 hodin a 9 minut a dnes slaví svátek Patricie, tak všem Patricím přeje samozřejmě komplet Radio Color, jen to nej a vše nej. No a teď si dáme Tears for Fears, Pale Shelter. Taky výborná pecka.

Give Me Love, Bell Shelter, Tears for Fears na Color Music Radio. A vrací se nám normální léto. Rekordní vlna veder je u konce. Po přechodu studené fronty čeká Česko několik dní s teplotami odpovídajícími běžnému létu. Přibude také oblačnosti a srážek. Na začátku příštího týdne se může ještě ochladit a srážky budou pravděpodobně četnější. Ale v každém případě asi už nezažijeme takový vedra, jako byly minulý víkend. Tak uvidíme. Tady jsou Flock of Seagulls. The more you live, the more you love. Máme 7 hodin, 14 minut. Posloucháte Color Music Radio. A Roman vám přeje jenom to nej.

Only the Way With You. Tak to byl Roche Ford na Color Music Radio. Zítra nám začíná Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. A těšit se můžeme na spoustu hvězd, ale na největší, na Dustina Hoffmana. Tak, uvidíme ho určitě na internetu i v televizi. Tady jsou ABC.

Look of Love. Tak to byly ABC a tady jsou Blancmange. Don't tell me. A jak jsem říkal na úplném začátku, dnes jedeme takový britský pop. Protože máme čtvrtek a taky v repríze neděli odpoledne, tak si to společně užijeme.

Tak to byly Blancmange, Don't Tell Me, a koukám na internet a je tady jedna velmi pozitivní zpráva. A taky trošku vtipná. Ronaldo má nové auto, ale už si však nejspíš ani nepamatuje, kolikáté to vlastně je. Jediné, co mu chybí, je asi titul mistra světa. Ale teď si udělal radost a koupil si nové Bugatti. No, no tak mu gratulujem a držíme palce, aby taky aspoň jednou vyhrál titula mistra světa. Tak a tady je Jimmy Somerville, Bronsky Beat a Small Town Boy. Small Town Boy. Posloucháte Color Music Radio a máme 7 hodin 28 minut. Je čtvrtek 2. července a jak jsem říkal, svátek slaví Patricie, tak si to holky užijte.

Runaway Tenaway Small Town Boy, tak to byly Bronský beat. A tady jsou Classic Nivo 1999. Jo, upřímně, to byly ještě krásné roky. Ale budou, nebojte, budou i do budoucna. 7.32, 16.32, čtvrtek a neděle. Tak všechny vás zdraví Romeo a přeju vám nádherný den.

1999. Klasik s Nivo. Tak chodí mi docela dost e-mailů a abyste měli přání na písničky, tak vám splním teď dvě přání za sebou. Tak první bude mít na svědomí Culture Club, Karma Chameleon, to si přála Radek. A potom taky samozřejmě chlapec, jmenuje se Míra a ten si přeje Depeche Mode Enjoy the Silence. Tak obě dvě přání vám rád ve čtvrtek splním.

Hargo, to byl rychlej mix. Tak to byly Culture Club, Karma Chameleon, no a tady, jak jsem říkal, pro Míru, Enjoy the Silence. Tak Míro, uži si to. Stejně jako já. Užijeme si silence, užijeme si ticho. V žádném případě ticho, posloucháte Color.

Echo and the Bunnymen. Tak ty to hezky rozjeli. Tak máme 7 hodin 47 minut. Máme čtvrtek a taky neděli odpoledne, protože tam se čtvrtek reprízuje. A tady jsou Eurythmics. Love is a Stranger. Dneska jsme navštívili Velkou Británii. Máme takový britský čtvrtek. Tak všem vám přeju krásný ráno.

Love is a Stranger, Annie Lennox, Dave Stewart, Eurythmics. Posloucháte ranní show, která se jmenuje Romeo Show, muzika, která chybí. Ano, chybí nám spoustu muziky. I když na Koloru můžete slyšet veškerou muziku, je to prostě hudba plná barev. Tady jsou Fiction Factory a Feels Like Heaven. No, už se nám to krátí. Máme 7 hodin 50 minut.

Feels Like Heaven, Fiction Factory. No a jak už jsem dnes říkal, Cristiano Ronaldo má nové auto, už sám ani neví kolikáté, ale má krásný Bugatti. Tak si dáme písničku od Garyho Newmana, která se jmenuje Auta, čili Cars.

to předposlední moje písnička. Za chviličku už to roztočí Friky, pak Martin Svátek, Lukáš Kolíbal a další borci na kolonu. 7.54 a tady už jsou auta Gary Newman a Cars.

0: Gary Newman a Cars. Tak se, dámy a pánové, mějte krásně, přeju vám opravdu nádherný čtvrtek a doufám, že počasí bude hrozně příjemný, tak by to mělo být. Aspoň tak, jak to ukazuje internet, že dneska bude velmi příjemný den. Tak se mějte moc fajn, přeju vám krásný čtvrtek, repríze i krásnou.
1: Sinašrot, to my taky, jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajdašrot, my jsme na šrot.
4: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
5: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
6: Rádio.
7: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
8: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
9: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
10: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja?
9: Ja.
10: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
11: Thank you very much.
12: Tak moc děkuju, kolegačky a kolegáci, já vás zdravím. Začala barevná hodina Honzy Martina.
13: Let's make some music. Let's make some music. Let's make some music. Let's make some music.

Let's pick up the pieces. Taky si dáme ten originál Pick up the pieces od Average White Bandu. Protože jejich člen basák, klávesák, zpěvák a hlavně spoluzakladatel té partičky Average White Band Alan Gorey dneska slaví 80. Dnešek to je, pokud mě posloucháte v premiéře v neděli 19.7.

To byly City High. S peckou What Would You Do. To je už so unique. What I Got Is What You Need. A protože vím, že Radka má tuhle věcičku ráda. A vlastně Matěj taky posílám oběma. Hlavně

Color Music Radio. No a kdo z vás byl na Color z Ostrava? Color z Ostrava na tom festivalu? Přiznejte se. Vystoupili tam Moby i Skunk & Nancy. Tak a obě partičky za chvíli pustím, a to v remixu od Arvanda Van Heldena. Nejprve tu budou ty Skunk & Nancy a potom tedy Moby. Spolu s Debbie Harry.

na hudbě dělali Johnny Vicious, Satoshi Tomie. A Louis Boogie, Balu Guzman.

Je zajímavost, že dneska slaví 79 dva kytaristi. Jedním je Bernie Leadon z kapely The Eagles. A druhým Brian May z Queenů.

0: or respect. All they see is sex, sex, sex.
1: No jinak v noci ze soboty na neděli jsem byl v pražské Roxy a nejenom na té vedlejší stage Room 8 hrali DJové skvělé, ale i na té hlavní, jako třeba DJka Jacqueline, která tam kromě jiného pustila třeba i jinou verzi, remixík tady té věcičky House of House od House of House.

to je poslední věc v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Takže byla za koračky a koráci a pište mi do e-mailové schránky DJ Minidrak@seznam.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký dobrý večer vám po týdnu, jako obvykle v tenhle čas přeje František Vich. Náš pořad dnes právě nakousl osmou desítku, ale pokračovat budeme tradičně čtveřicí jmen frankofonní rockové hudby. To první bude velmi slavné, i když si nedělám příliš iluzí, kolik lidí ho zná u nás. Možná ještě tak ti, kteří stihli vstřebat 60. léta. Je to Jacques Dutronc. Taková Charlotte Gainsbourg, druhé jméno v dnešním pořadí, by už měla být současným posluchačům přece jen známější. Třetí jméno, Daniel Dark, ani to čtvrté, což je skupina Blondie's Salvation, už u nás nějaké velké posluchačské zázemí asi nemají. I když ve Francii je Daniel Dark dost respektovaný a ceněný muzikant. V obou případech to asi není muzika konvenčního střihu, jako třeba ta Charlotte Gainsbourg, ale rozhodně zase nic nestravitelného. A taky částečně spojuje inspirace v tom, co se hrálo na konci 60. let. Jak jsem říkal, Jacques Dutronc byl velkou hvězdou 60. let a dnes už de facto legendou. Rodilý Pařížan, ročník 43, takže z generace Beatles. V mládí se učil na piano i housle, ale v 16. pak logicky přeběhl ke kytaře a v prvních kapelách se setkal i s Johnny Hallidayem. Bylo to na prahu 60. let a ve Francii frčela móda je, tehdy začínajících zpěvaček a zpěváků. A dvěma menšími hity s vlastní skupinou El Toro a Le Cyclone se chytl i Dutronc. Současně pak hraje na kytaru v doprovodné kapele tehdy velmi populárního rockera Eddie Mitchella. Pak je dokonce zaměstnán u gramofirmy Vogue a píše hity pro mladíčkou zpěvačku François Hardy. Povzbuzen úspěchem svého kamaráda Johnny Hallidaye to pak začíná zkoušet i jako solista. A v polovině 60. let se mu začíná dařit. Zásadním momentem bylo i jeho tehdejší setkání se spisovatelem a jeho budoucím textařem Jacquesem Lanzmannem. Následné hity jsou výsledkem jejich spolupráce. Dáme si teď jeden z jeho prvních velkých hitů. Et moi, et moi, et moi.

Veliký hit léta 1966 ve Francii. Jacques Dutronc a písnička, jejíž text napsal Jacques Lanzmann původně pro jiného zpěváka, ale nakonec to byl počátek jejich spolupráce. Singlu se prodalo 100 000 kusů. Mimochodem v roce 1973 s ní měla veliký hit anglická skupina Mango Jerry. V 70. letech se Jacques Dutronc sice stále věnuje muzice a má i řadu hitů, ale s předešlou dekádou se to srovnat nedá. Za to plně rozjel velice úspěšnou kariéru hereckou, která by sama o sobě byla na samostatný pořad. Taky nemůžeme zapomenout, že se jeho tehdejší partnerce a pozdější manželce, François Hardy, v 73. narodil syn Thomas. Už nějaký čas další slavný Dutronc v pořadí. Vrátíme se teď ale do bouřlivého revolučního roku 1968, kdy to v Paříži opravdu vřelo a po svém se k těmto událostem postavil Jacques Dutronc, třeba v písni Oportunista. V poslední sloce tam zpívá zhruba tohle. Už jsem tolikrát převlíkl kabát, že se rozpadá, ale nevadí, až bude příští revoluce, převlíknu kalhoty.

Milovník doutníků Jacques Dutronc a písnička z roku 1968 L'opportuniste, čili oportunista. Už vlastně v 80. letech začíná další dlouhá etapa jeho hudební kariéry, kdy se občas připomene úspěšným novým albem nebo koncerty a pak se zase na čas věnuje něčemu jinému. To je třeba příklad desek z roku 1995 a 2003. Ten pozdější hudební styl se pohybuje spíš mezi introvertnějšími baladami a rockovými písničkami, ale spíš ve stylu Daniela Bašunga. Asi poslední větší akcí bylo koncertní turné v roce 2010 a pak série vystoupení tria pojmenovaného Le Vieil Canaille. V tomhle triu se spojil s Johnny Hallidayem a Eddie Mitchellem. Ty koncerty probíhaly v letech 2014 a 2017. Zvažoval jsem pustit od Dutronca i něco z pozdějších nahrávek, ale nakonec jsem zvolil i do třetice léta 60. Přece jen tehdy se do francouzského roku zapisoval významněji. Mám tady písničku Yippie Yippie Yara z roku 1968. Třeba ji někdo bude znát v podání amerických Black Lips, kteří ji nahráli o 40 let později.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a popojdeme k dalšímu jménu. Když se řekne Gainsbourg, tak myslím, že i ve Francii si pořád ještě připojí křestní jméno Serge, ale proslulého nekonvenčního hudebníka už v posledních letech docela dohnala jeho dcera Charlotte. Musím samozřejmě dodat, že je zároveň dcerou známé anglické herečky Jane Birkin. Ta ji také už v dětství tak trochu k herectví popostrčila. A z Charlotte se během času opravdu stala úspěšná a respektovaná, hlavně filmová herečka. Celou tuhle část životní kariéry teď vynechám a omezím se jen na pár věcí z její kariéry pěvecké. Takže ten první výrazný krůček byla písnička Lemon Incest, kterou naspívala se svým tatínkem, když jí bylo 12 let, což bylo v roce 1983. O 3 roky později spolu natočili i její první album. Tahle deska byla brána malinko s rezervou, žádný trhák to nebyl a Charlotte se pak věnovala spíš studiím a postupně také tomu herectví. Ale jednu písničku jsem z téhle její první desky, Charlotte Forever, přece jen vybral. Oh, daddy, oh.

Charlotte Gainsbourg z jejího prvního alba z roku 1986 až poměrně po dlouhé době v roce 2004 naspívala jeden duet s Etienne Daou a dva roky na to jí vychází album 5.55, které sklidilo veliký ohlas. Doma ve Francii to bylo dokonce první místo hitparády. Podobně úspěšná, ale podle mě lepší deska je ta třetí s názvem IRM, vydaná o 3 roky později a produkovaná slavným americkým hudebníkem Beckem Hansenem. Jako první jazyk je u Charlotte sice uváděna francouzština, ale u písniček to vychází tak půl na půl. Takže zkusíme i něco v angličtině a bude to písnička právě ze zmíněné a její asi nejlepší desky IRM z roku 2009. Jmenuje se Master's Hands a celou tuhle kolekci otevírá. Napsal ji jako většinu na téhle desce právě Beck Hansen.

Charlotte Gainsbourg z roku 2009. Abych tu diskografii zkompletoval, tak další deskou byla kolekce rarit a živých snímků Stage Whisper a v roce 2017 pak poslední album Rest, které jí následně vyneslo i první vítězství v cenách Le Victoire de la Musique. Stylově Charlotte Gainsbourg nijak zvlášť nevybočuje z oblasti rocku a popu, ale možná i díky svému jménu nemá problém spojit své síly se špičkovými hudebníky, kteří dokáží vytvořit natolik zajímavé výsledky, že ani nevadí zpěvaččiny v zásadě průměrné až podprůměrné hlasové dispozice. I když i ona se od Šeptandy na prvních deskách posunula. Třetí dnešní ukázkou bude Lying With You z jejího posledního alba Rest.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Pařížský zpěvák i skladatel Daniel Darc, vlastním jménem Daniel Rozum, by v květnu oslavil 62. narozeniny. Bohužel jeho životní dráha skončila už před 8 lety. Darc byl hodně, spíš ideově, ovlivněn punkem, ale měl i spoustu jiných zájmů. Vedle bojových umění to byla hlavně literatura a k tomu bohužel musíme přidat i drogy. Jeho předci byli Židé, pocházející z Ruska a Litvy, a dědeček s babičkou prý dokonce ze své vlasti utekli v roce 1917 před bolševiky. Ve všeobecnou známost vešel jako člen skupiny Taxi Girl, existující v letech 1978 až 86. To byla spíš synthpopová záležitost, ale přitom velmi nápaditá. A určitě si ji někdy taky poslechneme. Solové Darcovy desky jsou proti Taxi Girl hudebně pestřejší a docela se liší i v celkovém soundu. Třeba ta první je ještě poměrně pop-rocková. Z ní si dáme písničku Co je v tvých očích.

Daniel Dark z jeho prvního soulového alba Susan Fillon's Divine z roku 1987. Ta další jsou spíš lízla novou vlnou nebo synthpopem, i když tam najdeme i trochu folku a nebo třeba tehdejších nových romantiků, jako třeba v případě výborné kolekce Par Cirque z roku 1988, kterou signoval s Billem Pritchardem, tehdy ve Francii usazeným britským hudebníkem a producentem. Výborné jsou i desky Nižinsky z roku 1994 a po desetileté odmlce vydaná Crève Cœur, která se dostala i do mého oblíbeného seznamu časopisu Rolling Stone, uvádějícího historicky nejlepší francouzská rocková alba. Právě z ní je i další ukázka, nazvaná Mes Amis Tour à Tour.

Daniel Dark a písnička z jeho nejoceňovanějšího alba Crève Cœur z roku 2004. Další deska v pořadí Amour Suprême z roku 2008 je pro změnu inspirována Serge Gainsbourgem a Danielem Bashungem, takže je trochu šansonovější. On se taky Daniel Bashung na albu podílel a mimochodem spolu s ním i anglická legenda Robert Wyatt. Do své smrti v únoru 2013 jejíž nepřímou příčinou byla dlouhodobá drogová závislost, stihl vytvořit ještě další dvě. Trochu popovější písničku C'est moi le printemps najdeme na tom posledním z roku 2011, které se jmenovalo La Taille. Takže do třetice muž s kamennou tváří a taky výrazným tetováním Daniel Dark. A připočíst můžeme sebezničující životní postoj člověka, který si už 79. na začátku kariéry podřezal žíly přímo na pódiu.

0: C'est beau le printemps, non? Et tout petit pour des gens qui s'aiment comme nous, printemps. C'est beau le printemps. Non mais, voici, c'est beau le printemps.
1: Stále máte naladěny pravidelné francouzské vychytávky a v nich teď postoupíme k dalšímu jménu. V roce 2010 se v Nantes sešlo 5 muzikantů, kteří se inspirovali muzikou přelomu 60. a 70. let, především pak tehdejší britskou psychedelic. Byli to Blondie's Salvation a nebyla to jediná inspirace. Připočíst můžeme různou folkovou muziku, z níž si s oblibou vybírají různé strunné nástroje, jako jsou třeba sitar, buzuky, housle nebo derbuka. Vzniká velice zajímavá a exotická retro směska, která působí někdy opravdu docela kouzelně, jindy zase spíš tajemně. Přispívá k tomu možná záměrně i jejich jakoby naivní angličtina. V roce 2013 si vlastními silami vydávají první EP a rok poté stejným způsobem i první album, nazvané Crusade. Z něho pochází i první ukázka Magic Forest.

Blondie's Salvation z jejich prvního alba, respektive vinylového dvojalba. Podobný, možná ještě trochu temnější sound najdeme i na jejich další desce, která vyšla hned na přes rok. Jmenovala se Wisdom Whisper a i z ní si poslechneme jednu ukázku. Want to Lean.

Třetí album Blond is Salvation, nazvané Collapse, už bylo více profesionální a vznikalo v obrovském analogovém nahrávacím studiu Kerkua v Británii. Celkově se mi ale líbí spíš ta první dvě alba. Nicméně pár pěkných kousků je i zde. A tak spravedlivě sáhnu i po této kolekci. Tahle trochu folkovější skladba se jmenuje Mother. Na závěr ještě moc děkuji za všechny ohlasy z poslední doby a budu se těšit na příště. U mikrofonu byl František Vich.

0: Tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
5: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
6: Color Music Radio Studio Opava 90.1 FM.
7: Mixdown.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Ahoj, moji milí, je krátce po 10. nebo třeba i po 20. hodině, to záleží, kdy nás posloucháte v tuhle chvíli na Color Music Radio. Začíná ACX, American Country Express, moc vás zdravím, Martin Svátek, čus. No tak já se samozřejmě hrozně těším a mám pro vás spoustu nový muziky, nový alba. Docela zajímavý alba, třeba docela tak jako zajímavou desku vydal Neo. To je samozřejmě R&B zpěvák, který prostě fušuje teďka do country muziky. To je ukázka. Podíváme se na jeho desku a podíváme se i na novinku od Miranda Lambert.

taky hodně moderní country muzika dneska, Club Country, tak se jmenuje nová deska Grahama Barhama. Tuhle věc se samozřejmě hraju často. No je to docela zajímavá deska, já vám o ní za chvilku povím víc. Tohle je ukázka společně s Tylerem Hubbardem. Se podíváme v druhé hodině na desítku těch nejhranějších pecek, k představuje Billboard. Tam minulý týden byl na prvním místě Josh Ross.

Uvidíme, jestli bude na prvním místě, to se dovíme v příští hodince. Teď už můžeme začít. Na úvod Dylan Scott, tenhle ten zpěvák, jeho starší záležitost, on má i novinku, ale tohle je věc Hooked.

nepozdravil jsem posluchače rádií Sázavá Amerikána, moc se omlouvám. Na úvod, tady ten zpěvák. Hooked, tenhle zpěvák, který se jmenuje Dylan Scott. On má novou věc. To se v minulém týdnu objevila v country žebříčku na 40. místě jako 40. nejhranější song, pak totálně vypad. V tomhle týdnu už se neobjevuje v žebříčku, je to skvělá věc. Ještě jednou Dylan

moje oblíbená Ella Langley, já jsem do ní blázen, to vy víte. No jasně, jiný prodávanější album v tomhletom týdnu, už několik týdnů tedy od prvního vydání, prostě pořád v topu, to je album Dandelion, tohleto je Ella Langley, We Know Us. Novinko mají i Dan and Shay, letní to záležitost.

Dance Right Now. No tak Neo se prosavil touhletou věcí. Aha, sakra, vidíte. Tak mě se to nespustilo, tak ještě jednou.

bylo z jeho prvního alba In My Own Words. Jo, tak docela dost mě to bavilo, to je pravda. Tady to je, tady z nový desky už Neo. Věc, která se jmenuje Thinking What I'm Thinking. Slucháte ACX.

nevím, jak tuhle desku přijmou, jak věci z téhle desky přijmou country rádia. Tam je to vždycky složitý. Neovi bych to přál, Beyoncé se to nepovedlo, nějak zvlášť mi to nevadilo, docela jsem to potvrzoval. No ale každopádně tohle je z nový desky, tady toho zpěváka, původně ty R&B zpěváka, který se jmenuje Neo. No teď už samozřejmě známá věc, Facey X, tohle je Russell Dickerson a Jonas.

Young, jeho nová věc, pohybující se v country žebříčku těch nejhranějších pecek. Okolo toho 60. místa, myslím, že 55. pozice. No ale já myslím si, že tato věc dočká úspěchu, tak to byl Chris Young. Teď už Graham Barham, jak jsem taky avizoval na začátku. To je hlavní věc z jeho nového alba Club.

tak ani Tyler Hubbard, úspěšný to zpěvák, mu nepomohl do rádií. Do té první šedesátky se tohle věc nedostala. Co mě zajímalo, jak tohle album přijímají country posluchači, je to hodně vlastně moderní, hodně tak jako i upravovaný, že jo, učesaný, prostě jmenuje se to Club Country. Já bych si tuhle desku jako od 1. do 16. tracku nepustil, jako takhle, že bych si sednul a prostě pustil bych si Grahama, to jako ne, prostě tam jsou věci, které mě lezou na nervy, ale dal jsem si vlastně docela dost věcí do tady do svého country playlistu a tady je druhá.

Tak tohle to je třetí ukázka z alba Club Country a to je Graham Barham Country Boy Kryptonite. No ale je tam i taková vlastně věc, která by mohla trošičku uklidnit.

No tak jo, tohle holka je hodně úspěšná v Americe, tohle je Megan Maroney, Madison. No a kdo je mega úspěšný po celém světě, to je samozřejmě Taylor Swift. V první desítce se objeví nová věc, nejstreamovanější samozřejmě v Americe, v Anglii, všude. Tohle ukázka I Knew It, I Knew You.

Tak to historii, co jsme nedávali z Market s dcerou. A když jsem si nějak jako později pustil kousek Toy Story, když to někde dávali, tak mě to nikdy moc nebavilo. No každopádně tenhle ten single vůbec není špatný po dlouhý době. Tedy v country žebříčku se objevující Taylor Swift. No asi poprvé, kdy mě jako od Taylor jako něco víc zasáhlo. Tohle ta věc mě baví, I Knew It, I Knew You. Další nová, nebo teď nová věc, Jelly Roll s novou záležitostí. Tahle věc se jmenuje

A tohle je zpěvák Wetzel, který vydal novou desku. Tohle je aktuální track z tohle alba Hurts Like You. A pojďme si tedy na závěr první vysílací hodiny ACX American Country Express zahrát jeho nejúspěšnější hit z roku 2024. Se nahrál společně s Jesse Murph. Tahle ta věc, která měla velký úspěchy, High Road, tohle jsou Chloe a Jesse.

Taky závěrečná věc pro první vysílací hodinu ACX. Moji milí, za chvilku jsem zpátky. V druhé vysílací hodině si představíme desítku těch nejhranějších pecek. No a teď už jenom pozvánkovej break. A další muzika, za chvilku jsem se trošku zakuckal, sakra, no někdy je to prostě... Ty kuřáci to nemají úplně jednoduchý, to je pravda. Tak za chvilku...

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. Radio Color 90.7 FM.
2: Druhá vysílací hodina ACX. Moc vás zdraví, Martin Svátek. Čus, nazdárek. No jasně, tak druhá vysílací hodina tu otevřeme s péčkou Ashley Cook. Já už jsem vám tuhle věc hrál hodně dávno, ale až teď se dostala do žebříčku těch nejhranějších. Možná na to 60. místo, tato ukázka Baby Blues.

taky hodně úspěšná věc pro tady toho zpěváka Chase Matthew. Taky jsem hodně hrával v ACX. No a teď už trošku takový jeden country slow jams. Slow jam, tedy z první desítky těch nejhranějších pecek. Podíváme se na celou desítku za chvilku, tohle je devátá pozice.

album se jmenuje The Way I Am, tohle Luke Combs, taky v první desíce, spějící nahoru k prvnímu místu. No, že bych na první místo vůbec nemám pochybnosti o tom, že tato věc se na první místo nedostane, to by bylo fakt jako divný. Be By You, tohle Luke Combs. No a za chvilku se podíváme na celou tu první desítku, tak jako v

také, když jsem uváděl tuto věc, tak jsem to nedořekl dokonce. Rocky Mountain Low. Tohle je Corey Kent a Cole Wetzel. Tak, moji milí, 10 nejúspěšnějších country pesek, nejhranějších podle toho, jak prezentuje Billboard, vypadá následovně. Desítku samozřejmě jsme slyšeli. Taylor Swift postoupila z 11. pozice na 9. pozici.

Dneska opět tady Ella Langley a Morgan Wallen. I can't love you anymore. Can't keep chasing you around. To je velký úspěch pro tady tu dvojici, ona ovládla i albovej žebříček. Prvních pět alb je právě od Morgana a Ellie. Ella tam má dvě desky a Morgan dokonce tři. No tak to je velký úspěch, pátá pozice, čtyřka. To je Megan Moroney, dneska jsme

Nedávno jsem vám pouštěl živou verzi týhletý věci. Ajejejejej, teď se mi nepustilo první místo. A pustí se teď. První je Jason Aldean, žádný překvapení, tato věc.

roce 2008, tohle skvělá věc. I Run To You, teď je tady starší country muzika. Tady jsou The Flats Boys, tedy Rascal

teď je zpomalení. A teď tady mám zpěváka, který vydal v roce 98 album Wish You Were Here. A na něm jedna hodně lirická záležitost, která se jmenuje Don't Laugh At Me. Zpěvák Mark Wills. Vlastně tenhle ten text je vlastně o dětech a lidech, kteří nezapadnou, anebo nezapadli.

country boys roll. Yeah, that's how country boys roll. Ještě chvilku běží ACX, American Country Express na Color Music Radio. V sobotu v 10, v neděli ve 20, taky na rádích Sázava Americana. Další věc z roku 2008, nevím, proč mě teďka napadají tyhle věci. Foundation, tak se jmenuje album, tohle jsou

Is to jsou The Zac Brown Band. No a ta následující věc, ta je další, to už je staršího data, já myslím, že to je někde kolem roku 99-2000, já to tady nemám napsaný, protože od tohohle zpěváka mám vlastně jenom nějakou kolekci, prostě The Greatest Hits, kde naspíval věci, které udělal i pro někoho jiného, v té době pro Tima McGraw nebo Jody Messina. A tohle to je skladatel, zpěvák, jmenuje se Phil Vassar. Tohle věc je In a Real Love.

velké. Tohle je Alan Jackson. No, měl jsem rád Alana, to rozhodně, a mám rád pořád. Dlouho jsem ho nehrál a tohleto je jedna z mých hodně oblíbených věcí. No to už taky na závěr dnešního ACX American Country Express v sobotu a v neděli na Color Music Rádiu v 10, tedy v sobotu a v neděli ve 20. A taky na rádiích Sázavá Amerikána. Mějte krásný víkend, ať je fajn, ať je všechno v pohodě. No a zase si třeba najděte chviličku k poslechu právě ACX American Country Express. Mě to hrozně rychle uteklo, tak zase příště. Mějte se, čus, nazdárek.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio, krátce po 21. hodině. Pokud posloucháte v úterní premiéře 14. července 2026, vám srdečně přeji Lukáš Kolíbal a právě teď startuje pořad Jam Music Reggae Session. Přeju vám příjemný poslech. Na úvod to byl Horace Andis, alba Make It Bun, a teď první z několika jamajských oslavenců tohoto týdne, Legendary Desmond Dekker.

0: se ségrou, poslouchám mámu s tátou a máma s tátou poslouchají Color Music Radio.
1: Color Music Radio.

Tak, na úvod dnešního Jam Music Reggae Session hned dvakrát legendární jamajský zpěvák Desmond Adolphus Dacres, a.k.a. Desmond Dacre, který se narodil 16. července 1941 v jamajském Kingstonu. To znamená, spočítejte si sami, kolik by mu aktuálně bylo, kdyby tady byl, žil, nebyl a ani nedorazil, vlastně zemřel po cestě na český koncert, který měl proběhnout na Respekt festivalu nějakých, co, to bylo 15 let zpátky, nebo něco takového, možná už to bylo 20. Každopádně tohle byla vzpomínka, aspoň takováhle short vzpomínka na Desmonda Dacra, dva jeho velký hity You Can Get It If You Really Want a potom taky 007 Shantytown s odkazem na Jamesa Bonda a hlavně Jana Fleminga, autora Jamesa Bonda, který žil na Jamajce a podle něho se na Jamajce jmenuje spousty míst, včetně malého letiště nebo třeba pláže nebo tak. Mimochodem 007 Shantytown taky německý pow-pow movement udělali jako rhythm o mnoho let později, na kterým vyšlo třeba od Luciana velký hit Love and Devotion, Turbulence, na to nahrál Ethiopia Awakes, Gentleman, pecku jménem Rumors, Sizzla Can't Keep Us Down a mnohý další. Našel jsem CDčko, nicméně je tam jiný CDčko s jiným rhythmem, takže vám nemůžu zahrát, ale mám i tady takovýhle archívy. Tak k produkci Pow-Pow Movement se možná později ještě dneska dostaneme. Teď po mnoha letech vystoupili v Čechách v Hořicích pod Krkonoší v červnu a co jsem viděl nějaký fotky, tak to vypadalo hodně rozjetě. A taky se chystá na konec srpna nová deska Gentlemana, z kterého už jsou venku nějaký singly. Dost pravděpodobně se k tomu dnes dostaneme v průběhu dnešního vysílání. Budu vás provázet minimálně do 23. hodiny, snad nám to spojení dovolí. A na úvod jsem si říkal, že bych rád vyjmenoval několik těch oslavenců tohoto týdne, který sice už nejsou mezi námi, to znamená, nemůžeme je oslavovat ze života, ale můžeme vzpomenout jejich nadčasovou a z mého pohledu nesmrtelnou muziku. Desmond Dacre určitě je jeden z důležitých kmotrů ska music a ten další oslavenec je neméně důležitý a tentokrát je hlavně pro reggae music. A narodil se 15. července 1951 a taky v Kingstonu a jmenoval se Gregory Isaacs.

a.k.a. Rude Boy. Ty další přezdívky radši nebudu ani do eteru říkat. Každopádně taky oslavenec tohoto týdne, který žil už dávno není mezi námi. Narodil se 15. července 1941 a odešel v roce 2010 v pouhých 59 letech. Žil ale relativně velmi divoce a za sebou nechal krásnou diskografii a spousty krásných songů, převážně o lásce, ať už o zbližování se nebo rozchodech, a zároveň o hrdosti, historii a kořenech černého lidu. Gregory Isaacs byl aktivní už od přelomu 60. až 70. let až do posledního dechu. Dělal muziku do posledního roku svého života, koncertoval a zanechal za sebou opravdu nádhernou diskografii. Nicméně jeden velký hit, který si myslím, že všichni znáte, možná ho budete znát v podání to byl Simply Red nebo UB40, myslím, že Simply Red, ale my se dáme v originále právě od Gregoryho ještě do třetice Vzpomínka na mistra Isaacse. Právě teď na Color Music Radio jamajský speciál. A tohle to je pro všechny lovers. Noční sestřičce, kterou Gregory tímto songem scháněl.

S Buju Banton, vlastně jménem Mike Myrie, to je taky oslavené z tohoto týdne, narodil se stejný den jako Gregory Isaacs 15. července, samozřejmě mnohem později, 53 mu je, Gregory mu by zítra bylo 75, Desmondovi Dekrovi 85, no takže konečně žijící artist, který navíc už za pár dnů vydává nový album.

0: No a když už hrajeme Wifel Rhythm, jak už jsem říkal, se velkou senzaci, která se objevila koncem minulého roku, na kterou začali najednou nahrávat svoji verzi úplně všichni v rámci světa reggae a dancehallu. Všude po celém světě vznikla z toho vlastně internetový challenge, a do kterého se zapojili největší hvězdy reggae a dancehallu. A Pini Wally Sound inspirovali to, aby ten challenge se přenesl i k nám do československých vod, a vzniklo tak několik zajímavých verzí a já vám tři z nich můžu pustit. Ještě teda předtím, to byl samozřejmě Buju Banton, album Too Bad, dvě ukázky z desky, která vyjde už tento pátek 17. července, a pokud posloucháte v nedělní repríze, tak už je to určitě v dispozici na online streamovacích platformách, tak doporučuju. A teďka na Wifel Rhythmu, tohle to byl MC Riha a já mám pro vás ještě Doktora Kariho a taky Sista Carmen, tak check it out, tady je, uvidíme, co se pustí. Doktor Kari, song, který nahrál a text napsal Kuba Dredd, který mu posíláme velký big up. Posloucháte Color Music Radio a tahle tu věc jsme na Coloru ještě nehráli, takže premiérově Wifel Rhythm s Doktorem Kari.
1: This is Dr. Kari de Ponti Maiko Fonsano. One to the wire for the rhythm challenge.

gosh, Big Up Sista Carmen za tady tohleto verzi na Wifel Rhythmu. Za mě největší zářez z československých vod. Sista Carmen je samozřejmě z jižního Španělska, ale tady už je rezidentem co typu tak 30 let, takže ji už považuji za důležitou součást tady místní scény. Samozřejmě Big Ups pro celou partu United Flava. Takže tohle to bylo Wifel Rhythm a teď jsme se dobře odrazili, aby jsme načali téma nových alb, které vyšly teďka v uplynulém týdnu a že jich pár je. Minule jsem tohle téma nechával až na poslední hodinu a možná některý z vás už spali, tak doporučuji, pokud jste nestihli ani nedělní reprízu, se připojit na herohero.co/admirálkolíba, to je speciální VIP účet posluchačů tady tohohle pořadu, který chtějí být v obraze a chtějí si ho poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Celý archív už je tam minimálně rok a půl, tak kdybyste chtěli být někdo součástí, tak herohero.co/admirálkolíba. Co se týká minulých novinek a případně předminulých, anebo třeba nějaký díl rok zpátky, nebo tak, tak to všechno tam najdete. Plus tam se během léta objeví ještě další zajímavý bonusy. Takže nový alba. Mimo jiné vás čeká britský Blackout J.A., který vydal velmi zajímavý album, který se jmenuje In Acoustic, to znamená akusticky, a Blackout J.A. je známý spíše do rychlejších, dancehallovějších nebo raga nebo i dubovějších rytmů, a jak mu to sluší v akustické podobě, to si můžete ochutnat v zápětí. Mimochodem, hned v tom prvním tracku mu hostuje jamajský Luciano a za mě to je velký hit. Positive Contemplation. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

Blackout J.A. Ze Zbrusu nový desky Acoustic. Já jsem vás mystifikoval, že z Velké Británie, on tam sice žije, nicméně pochází z Jamajky. A jak už toho Jamajčanu bývá, k muzice se dostal ve velmi mladém věku, začal zpívat v kostele. A potom i u sound systému Universe v Portlandu. A pak se ale přestěhoval do Velké Británie, kde žije a spolupracuje s mnoha dalšíma z tamní scény. A musím říct, že tenhle ten akustický raga model, to se mi hodně líbí. Tak v premiéře právě teď a tady na Color Music Radio Jam Music Reggae Session Pull Up The Tune Blackout J.A. Tato věc se jmenuje Right to be Free. Posíláme všem lidem na celé planetě, ať už jsou jakýkoliv národnosti, barvy nebo vyznání, aby mohli být svobodní.

Right to be free. I když žijete třeba v Somálsku, v Sýrii, v Palestíně, na Ukrajině, kdekoliv, máte právo být svobodný. A nebo třeba v Číně. A pozor, to možná i premiérově, si teďka zahrajeme interpreta z Číny, který se říká Stinging Ray, a který vydal minulý týden velký album ve spolupráci s francouzskými Airy Heights. Ta deska se jmenuje The Man from Beijing. A v této skladbě s ním spolupracovali taky The Ligerians a jmenuje se Stepa. Takže Stinging Ray a neb čínský artist.

skvělý, že tam dali trochu té čínštiny. To v rytmech reggae a dubu jsem fakt slyšel úplně poprvé, velký big up za to. Deska, která vyšla u Airy Eyes, The Man from the Beijing, přidávám ještě jednu věc. Na rytmu od King Jammies. A songmanem Bird on the Wire.

0: Takže Stinging Ray, ukázka z jeho velkého alba ve spolupráci s Harry Heights. Posloucháte Color Music Radio a my jsme v sekci z brusu nových reggae dancehallových alb, který vyšly teďka v průběhu července. Člověk si říká okurková sezóna a houby s octem. Těch desek totiž vyšlo velké množství, nejenom Blackout JA nebo Stinging Ray.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
0: Žije v Holandsku dlouhý roky a hodně dlouho, jakože třeba dekádu, jsem o něm neslyšel. Tehda před více 10-15 lety měl různý relativně velký hity na evropský reggae scéně. Gentleman mi v jednom rozhovoru vyprávěl, že na kariéru Ziggy Rekáda budete potřebovat sluneční brejle, jak bude zářit. Nicméně potom se po něm slehla zem na docela dlouhou dobu, nevím z jakého důvodu, a až teďka, vlastně minulej týden, vydal nový album na značce Oneness Records, 7 songů, takže dá se tomu říkat EPčko, nicméně je to velmi zajímavý comeback. Všechny songy, kromě jednoho, naspíval sám Ziggy a na tom jednom, kterým začneme vlastně tu ochutnávku, tam hostuje jamajský Rick Jam. A jelikož Rick Jam si myslím, že není v Čechách zatím příliš známý, nicméně jeho loňský album je hodně dobrý, tak začneme právě tady tímhletím songem jménem Wheels Keep Turnin'.

K Ziggy Ricardo z jeho nového alba jménem Elevation. Zahrali jsme si dvě věci. Wheels Keep Turning, neboli, jak se říká, mlýny se pořád točí ve volném překladu, a kde hostoval Rick Jam, a potom následoval song jménem Boom Meditation. V tomhle tom pořadí to najdete na téhle nový desce, která vyšla minulý týden, a já vám ještě přidám jednu třetí. All Lovers Get Ready. Tadle se jmenuje When She Loves. Ziggy Ricardo. Který se narodil v roce 81 v Rotterdamu. Muzice se věnuje už od roku 2006 a tohle to je ale jeho velký comeback.

No coke in my system, just a nice thing. Myslím, že to bude love song, ale je to ganja song. Ty Ziggy Rekádové vždycky šly velmi dobře. Tohle je jeho velký comeback z nového alba. Jménem Elevation. Ziggy je zpátky po 9 letech s novou deskou. Ta předchozí vyšla v roce 2017, jmenovala se Decommission. Předtím rok zpátky ještě jedno EP, Ivan the Terrible. 2014 deska Therapeutic, 2012 Liberation. Nicméně ten největší oheň kolem něho byl zhruba 2008 a 2010. Právě to hnedka první album In Transit, na kterým najdete velký hity. Rád bych vzpomněl třeba to najdu, jo, tady Baby Need to Tell You This, nebo Gonna Leave You, právě z debutové desky In Transit z roku 2008. Teď je Ziggy Rekádo zpátky a mám radost, musím říct, že to EPčko, co jsme se teďka pouštěli, těch pár ukázek, zní velmi dobře. A posloucháte Color Music Radio v premiéře 22 hodin 27 minut. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Zároveň v tento moment probíhá velký souboj mezi Španělskem a Francií a Španělé dali před chvilkou druhý gol, takže je to zatím 2-0. Takže bychom si mohli zahrát něco španělského. Co víte na to? Mám tady pána, který se říká Señor Wilson a vydal teďka v uplynulých měsících dva velmi zajímavý singly. Ten první se jmenuje You Own It a ten druhý, ten vyšel teďka v červnu a jmenuje se What Da Bam Bam. Tak jeden a potom druhý, Señor Wilson a Big Ups pro španělský tým.

What a Bam Bam. Inspirováno sice Nancy, ale je totálně španělské podání. Belen Natalie, Senior Wilson a Wheel Wheel. A dokážu si docela představit, jak to teďka vypadá ve Španělsku, kde sledují aktuální fotbalové utkání Francie, Španělsko, postup do finále. Tak zdravíme do Španělska a pro všechny, kdo fandí španělskému týmu. Tohle to je Sista Carmen společně s United Flavor a ještě tam hostuje slovenský Pokémon. Srdečně zdravíme Bread from another mother. A tohle to je velká pecka, kterou zastojí za to určitě pustí pěkně od začátku. Zdravíme Carmen, Pokyho, Jaye a celou bandu United Flavor.

Fiesta en España. Španělsko stále vede 2-0 nad Francií. Zbývá necelých 15 minut do konce. Hraje se o postup do finále. Tak, ale abychom to nebrali tak vážně, tak teď si dáme španělsko-francouzskou spolupráci. Produkce OBF z jejich alba Science a vedle seniora Wilsona, který už jsme si dávali předtím, ale tady v téhle spolupráci stojí rozhodně za to, hostuje francouzský Bigarangs, kterýho si pak dáme i něco soulově. No GPS Mix. Straight out of Spain, together with France, unity we say. Tak, pořád je to jenom hra Jaja a mi driver. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session.

Driver, OVF, Bigger Ranks a Senior Wilson, španělsko-francouzská combination a trochu moderního Dubwise Stepas. Je vysílání Color Music Radio.

chce teďka přerušit veškerou spolupráci se Španělskem. Myslím, že kdyby Španělé vyhráli celý turnaj, tak to by bylo dobře z hůry. Nicméně jsem chtěl ještě zmínit, že ve Španělsku probíhá jeden z největších reggae festivalů v Evropě, samozřejmě Rototom Sunsplash. Letos bude od 17. do 22. srpna opět v Benicassim, festival, který původně byl v Itálii a přestěhoval se do Španělska před lety. Akce, která trvá snad týden nebo pět dnů minimálně, a hned v pondělí tam vystoupí Skatalites, Alpheus, Mr. Vegas, Holy Cook, Alpha Blondy, Luciano nebo Moali. V úterý potom Major Lazer, Queen Omega, Bigarangs, Charlie Black, Black Omolo, ve středu 19. Dub Inc. A nebo Omar Perry, ve čtvrtek Shensia, Israel Vibration, Tony Matterhorn, v pátek Protože, Maccabi, Twinkle Brothers, Bushman, v sobotu Kiba, Laya Kali, Iron Stepas a mnoho dalších. Festival Rototom Sunsplash. A já jsem zmiňoval jméno Bigarangs, který reprezentuje francouzskou scénu. A dáme si i jeho solovou věc, single, který vyšel, myslím, teďka v červnu, možná koncem května, ale myslím, že to byl červen, a který připomíná, že Big in Japan. A teď se dozvíme, jestli myslí, že on jako Bigarangs je slavný v Japonsku, anebo že reggae je slavný v Japonsku, protože to je holej fakt, možná to nevíte. Sice jsme si zahráli dneska reggae zpěváka z Číny, což jsem, to je první čínský reggae zpěvák, o kterém jsem kdy slyšel. Nicméně v Japonsku je situace úplně jiná. V Japonsku milujou reggae a milujou současný dancehall. Se všem všudy, včetně tanců, tanečních kroků, opravdu toho úplně nejnovějšího, nejmodernějšího dancehallu. Jsou tam legendy, scény, jako jsou Mighty Crown třeba, který vyhráli xkrát světový Sound Clash, jakožto Sound System, a který fungovali přes 20 let, možná přes 30 dokonce, a opravdu královali, vystupovali s reggae sound systémem, jako s dancehallovou party a ze selektory, hráli prostě pro stadiony. Neuvěřitelné věci, které jsem viděl z Japonska v souvislosti s reggae a dancehallovou kulturou, takže opravdu reggae a dancehall is big in Japan, a tenhle ten song se jmenuje právě Big in Japan a Bigarangs, který se taky říká Telly, takže tady trošku schizofrenie, Telly and Bigarangs, což znamená, že si asi dělal tu muziku i sám.

čím dál tím větší hvězda na evropský reggae scéně, zdaleka už nejenom ve Francii, a když jsme dělali jeho show v Praze, přišlo třeba 50 lidí, jsem byl docela smutný, protože Biga je opravdu hvězda ve Francii. Navíc výborný týpek, byla radost s ním spolupracovat. A ten song mě teda odkázal na Japonsko, tak si dáme trošku japonský reggae scény, co? Tohle to je A-Sound. A aktuální single jménem New Moon. Straight outta Japan.

Hodně zajímavý japonský sound na pomezí reggae, vlastně neo-soulu. Zpěvačka, která si říká A-Sound, neboli A-Sound. Nový single jménem New Moon. V Japonsku ještě chviličku zůstaneme v zemi vycházejícího slunce, v zemi, která je jedním ze tří největších odběratelů jamajské muziky na světě. Tohleto je Rude Boy Face s partou dalších japonských interpretů. A velký medley, Rabadab School Cruise Session Volume 2, Japanese style. A vy posloucháte Color Music Radio a zdravím od Karlových Varů až

Jo, tomuhle se říká bedli. Takže na jedný instrumentáce tolik interpretů. Ať si užijete trochu japonštiny. Španělé mezi tím vyhráli. 2-0 nad Francií, postupují do finále, v kterém se střetnou buď s Argentínou nebo s Velkou Británií, to se dozvíme ve středu večer. A my se na závěr dnešního Jam Music Reggae Session ještě vrátíme zpátky do Čech, dáme si nový single a la Dr. Curry. Produkce Coco Jamin. Mimochodem, Česká televize natočila dokument o doktorovi Ondrovi Karim, který se bude jmenovat Corriero. A poběží v televizi někdy na podzim, ale bude exkluzivní předpremiéra někdy v srpnu před Cross Clubem. Tak to je jeden z prvních party typů, který pro vás mám. Další, že kolikátýho, že to bude, jo, teďka 24. až 26. července v Cvikově proběhne Mo Fire Festival. Už 17. ročník akce, která propojuje reggae, hip-hop, dub i jungle. Pořádají ho King Sound Stepas, Young Selectas, dva sound systémy tam budou stát a pozvali si velmi zajímavý line-up. Z Francie dorazí Taiwan MC, ze Slovenska Lailofy, z Británie Indica Dubs a Dunman, z Rakouska Coleman, který vystoupí z Dash of Fire, za domácí taky tam bude Dr. Curry z Garden City, takže legendární sestava. Taky Messenger, Tiny Beats, Gambers Rappers, Dub Troopers, Asista Aminata, Raskraft, Steady Rhythm, Jaya, Skunk Pow, MC Zachy, Dasha Faya, Jakub Johánek, DJ Thematic in Dub, Young Selectas, Shamanito, Jungle Riders, Small Fire Crew, Big Up. Za tenhle program 24. až 26. července ve Cvikově, to znamená, máte to nejblíž vy, kdo posloucháte v Liberci, případně z Karlových Varů, to možná taky není ani zas tak daleko, teoreticky. Každopádně 24. nejblíž vy, kdo posloucháte v Liberci, případně z Karlových Varů, to možná taky není ani zas tak daleko, teoreticky. Každopádně 24. až 26.

Takže už to samo o sobě stojí za výlet k Olomouci, ale navíc k tomu ještě tam bude naše kapela Urban Bushman, která se dala dohromady po 15 letech. A k tomu Dr. Curry, Kokoman a Selecta Baudric a ještě dabová scéna s Kancho Soldier Sound Systemem. Tak, na to se hodně těším 1. srpna. Dále tady máme 7. a 8. Vlastně 7. až 9. srpna Louňovice pod Blaníkem společně s blaníckými rytitíři Right News Music Garden. Oblíbená rodinná reggae akce, která probíhá na tamní zámecký zahradě a vedle muziky spousty čaje a spousty pohody. Dá se stanovat, parkovat, koupat zadarmo a je to moc příjemná akce, na který letos vystoupí mimo jiné, co jsem viděl, Shakatak, Dub Leaves, XT Band, Uragan Andrew, Andrege Orthodox a mnozí další 7. až 9. srpna. A stejný víkend je taky One Love Reggae Festival ve Wiesenu, ve festivalovém parku, který je asi hodinu od Vídně a tam naprosto nabitej mezinárodní line-up legenda afrického reggae Alpha Blondy, jamajský The Wailers v té současné sestavě, kterou šéfuje syn Astona Family Mana Barretta. Bude tam taky Albo Rosy, Queen Omega, Dom Pan, D Congo, Sculpture, s Kenya Tahilem, Christopher Ellis a další. One Love Reggae Festival v Rakousku 7. a 8. srpna. By the way, Queen Omega se objeví taky na Colors of Ostrava. A ještě jsem tady pro vás měl jednu pozvánku, ale teď ji asi nenajdu takhle z fleku, tak takže pouštím ten rhythm s doktorem Karim, uvidíme, jestli se mi to tady pustí nebo ne. Páže, jsem si místo zpívaný verze stáhnul jenom rhythm, uvidíme. Každopádně big up Coco Jamaine, Kari.

Bye bye bye. Ano, 14. července 2026 v premiéře Jam Music Reggae Session. U mikrofonu srdečně zdraví Admiral Kolíbal. Mimochodem D-Wailers se potom objeví na legendárním festivalu v Trutnově. No a potom poslední srpnový víkend, samozřejmě Uprising Reggae Festival s totálně nabitým programem. Protože Hempressativa, Dub Inc., Master Ace, mnoho dalších. Uprising.sk. Chtěli vidět naší partu Urban Bushman, tak vedle 1. srpna máte ještě možnost 15. srpna, kdy budeme na akci jménem Borovina Fest, což je někde na Českomoravské vrchovině. Takže to je zase pozvánka pro jihlavské posluchače, případně i z Brna, to nebude zase tak daleko. A koukám, že už je pár minut po 23. hodině, takže dobrý čas dát prostor Breda from Another Mother, DJ Ramel a jeho Aftermood Sound v repríze a na závěr Dr. Curry a Coco Jamina věc jménem Unstoppable.

Music Radio. Music Radio.

Color Music Radio. Hudba všech barev.